0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Fajn rádio.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Fajn Rádio.

0: Bratku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Fine Radio. All the hits.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Fajn rádio. Instagram,
5: YouTube,
7: TikTok,
5: co je zrovna teď in
7: Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in. Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: čo je zrovna teď in. Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
1: Jsme fajn?

0: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
1: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
0: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
1: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
1: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
1: děti si užívají spolu jízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
1: Adrenalinovou jízdu najdete na firmanozážitky.cz.
3: Fajn Radio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
1: YouTube,
3: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Fajn Radio.
6: Turn it up, turn

0: It's the morning. Morning Boost. Morning Boost.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Genzíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti vůbec nechtějí. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako takový vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů to nakonec šlo docela těžko, no ale hasiči ho tam přece jenom dostali. Naštěstí všechno bylo v pořádku, no a video teď děsí internet. Finální epizoda Euforie má mít podle nových informací hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, půjde o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu, ale uvidíme. Fine.

0: pondělní ráno. Já vám povídám, já jsem úplně rozštípaný, jako fakt extrémně hodně. Totálka, pokud to cítíte stejně, je to špatný, ale bude to dobrý. Ano, filozofický fiky dnes ráno opět nebude chybět. Nebude chybět ani myslitelka Wendy.
1: Je tomu tak krásné dobré ráno, ještě jednou.
0: Jak by řekl Dominik Toretto, na světě jsou dvě věci, které nikdy nezradí. Motor a rodina. Což platí v případě, že máte oktávku 1.9 TDI. My jdem nakopnout naše 1.9 TDI tady na fajnu, jdem na nějaký ty songy, na lepší ráno před náma Olivia Dean nebo Benson Boone, nebo už teď G-Eazy a Kilhany. Hezký ráno, jdem na to.

0: Na fajnu 10 minut po 6 hodině. Olivia Dean, její Nice to Each Other, moudro, kterým se snažíme řídit, i když nám to z Vendy kolikrát v rámci nás dvou moc nejde, ale aspoň můžeme být nice na vás, což je po ránu velmi důležité.
1: Můžete se vybrat, jaký song byste rádi poslali do éteru a tak probudili vlastně část České republiky. 724634634, pojďte nám napsat jméno interpreta, název songu a vy sami se pod tím podepište, aby jsme věděli, od koho vlastně ten song přichází.
0: Ano, je to úplně jednoduchý, prostě pojďte napsat song, který chcete, za chvilku se na to podíváme. Do té doby nějaký ty další songy, Melgrap, Milky, Just the Way You Are, nebo už teď Ravelny, a vy pojďte rád vědět, co chcete zahrát za song. Hezký ráno.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: 18 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno, úterní ráno, já jsem chtěla říct odpoledne, pardon, to nebyl Mel Grab Melky, jejich The Way You Are.
1: Je to tak. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli, nebo spíš před malou chvíli, jsme z Vendy říkali, že ať nám napíšete prostě song, který chcete takhle po ránu slyšet, který byste chtěli zahrát. My tady nějaký songy od vás máme připravený, ale budeme potřebovat jednoho z vás, abyste nám v tuhle tu chvíli zavolal 724-634-634 a vybral z těch songů, který nám přišli. Takže pojďte zavolat a bude to na vás, abyste vybrali song, který tady za malý okamžik pustíme.
0: Jsou tady naprosto tři skvělý bangry, jsou skvělý a mám pocit, že jakoby budete mít fakt velký problém vybrat.
1: Je to tak. My sami asi nevíme, co bychom raději, ale uvidíme schválně, co vyberete vy. 724-634-634, vím, jakoby zvednout telefon takhle brzo po ránu je fakt těžký, sám s tím mám problémy, ale kdyby se to povedlo, byli bychom rádi a myslím, že i ostatní posluchači by byli rádi, že bychom nemuseli poslouchat tohle. Už někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Čau, tady Tomáš.
1: Čau, Tome.
0: Tome, jaké máš ráno?
2: Výborný.
1: Před jak dlouhou dobou jsi vstával?
2: Před, nevím, 50 minutama zhruba.
0: Okay.
1: To je jak Wendy. Tak jo, Tome, hele, my tady pro tebe máme nějaký ty songy. Bude tvým úkolem vybrat jeden, který se tady za malý okamžik pustíme a pamatuj, že s velkou silou přichází velká zodpovědnost, okay?
2: Jasná věc.
1: Tak jo. První možnost, kterou tady máme od posluchače Petra, je tohle. Justin Bieber, Quavo, jejich Intentions. Taková pomalejší věc, nic jako, co by jako úplně hyplo, ale po ránu určitě přijde vhod. Co si o tom myslíš?
2: Myslím, že určitě ne.
1: Okay. Nice.
0: Ale dobře. Je to upřímný, to ceníme.
1: Hele, pak tady máme možnost, kterou nám napsal posluchač Libor. Věděl bys, o koho se jedná?
2: Je to krásný Miraj.
1: Je to krásný Miraj.
2: moje dcera ho poslouchá furt, takže to znám moc dobře.
0: Okay.
1: Takže máme možná prvního kandidáta, na co si to takhle pustíme. Dobře. Hele, tak poslední možnost od Kačky zní takto.

0: Co to je?
1: Tohle je Pitbull. Time of your lives. Tak co to bude, kámo?
0: Člověče, tak to jsou teda úplně skuteční bangry teda.
1: Máš to těžký hold, no?
0: Tyme. Já nevím.
1: To je poradí. To je,
0: jako ani jedno bych nedal, takže prostě mi dej dvojku kvůli dceři a... jako, to jsou hrozný srejny tohle.
2: Ale dobrý ráno, jde úplně v
1: tak,
2: ale, tak víš co, tak nám napiš do SMSky, co bys třeba ty chtěl rád slyšet a my tam dáme teďka pro dceru Miraj, co ty na to?
0: Jo, okay.
1: Takže pro dceru Miraj, Tome, krásné
0: taky.
1: Dobré ráno, jo?
0: Taky, nejde se tě.
1: Tak čau.
2: Ahoj.
1: Tom vybral z našich srajt, nebo z vašich srajt, evidentně, který jste nám poslali. Za malý okamžik Miraj, jo, tenkrát, pro Tomášovu dceru a pro všechny ostatní nejlepší ráno. Tak hezký ráno.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
4: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
12: Fajn Rádio.

Damiano David, taký Tyler na Rogers, hey, talk to me. Krásne dobré ráno, 8 hodín, teda sorry, 8, špatne vedím, 6 hodín, 33 minút, kežby 8 hodín. My si poďme říct dnešní 3 random fakta, ať nieco taky sa jako dozvíme. Jdem na to. 3 random fakta. 3 random fakta. Někteří fyzikové se shodují na tom a tvrdí, že by se u nás u každého doma mohla klidně nacházet malá černá díra kvůli jako nějakým fyzikálním blábolům, kterým nerozumím. Důležitý, že konečně víme, kam nám mizí ponožky, jo? To je důležitý. Dům Michaela Jordana si můžeme pronajmout na Airbnb za 500 000 korun na noc. Respektive spíš jako můžete, nevím, kde bych já na to osobně vzal, když hledám po každý synimini z fakci, jinak to neberu prostě. A jezení mrkve ve skutečnosti nezlepšuje zrak. To jen vaše mamka chtěla, abyste nejedli jen synimini.

0: That's so true. Gracie Abrams na Fajnu. Kolik? Minutu před 6:45, to je aktuální čas. Dámy a pánové, další songy na Fajnu samozřejmě budou pokračovat. Jdem si jenom představit tak jako rychle, co tady bude hrát. Taková jistá klubová záležitost Lady Gaga Doja jejich Runaway. A já jsem si hledal nějaký jako fun fact, jo, aby to bylo jako zajímavější. A našel jsem, že Doja svoji část jako v týlenství, v tomhle songu nahrávala úplně po tmě. Úplně po tmě, jo?
1: A důvod?
0: No, chtěla, ona totiž ta písnička je o nějakém jako fashionu a že chtěla mít jako pocit, že je před vstupem, jako v zákulisí před vstupem na nějakou fashion show.
1: OK.
0: Tak proto to chtěla nahrát jako ve tmě. Jako něco, s čím se dokážu jako hodně stotožnit, zvlášť tady, když sedíme ve studiu úplně po tmě. Máme to rádi po ránu. Tak jo, další song, který tady bude hrát, je tohle. Alex Warren, jeho Fever Dream, pokud chcete taky nějaký fun fact, je to Vendin miláček.
1: Jak to bude každý den, super.
0: Ne, Wendy, dokázala bys říct, když je to tvůj miláček, nějaký jako fun fact?
1: Hele, lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak Alex Warren nemá ani jednoho rodiče. Dlouho byl sirotek a dlouho žil jenom v autě.
0: To bylo deep, kámo. A taky natáčel na TikTok.
1: No a díky tomu TikToku se vytáhl. Z toho auta do baráku.
0: Hustý, tak ceníme. Tak tyhle songy za mol chvilku na Fajnu. Krásný ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasa.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
16: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu.

0: Osborne, jeho Fever Dream, posloucháte Fajn při úterním ránu.
1: Dámy a pánové.
0: Mikrofon chceš?
1: Takhle, blíží se pomalu mistrovství světa ve fotbale, jo, a s tím přicházejí samozřejmě nejen zprávy o tom, jaký fotbalista se kde sjel na někde na léně a nenastoupí tudíž do mistrovství světa, na mistrovství světa. A přicházejí taky třeba nějaký ty jako hudební novinky, kdo třeba jako vydá track v rámci mistrovství. Ano, včera jsme si řekli, že Shakira vydala Die Die, což by mohl být oficiální song, naprostý banger. No a teď víme, kdo bude zahajovat vůbec jako celý mistrovství. Možná tak nějak tušíte z toho, co jako teď hraje pod náma, jako za song. Ano, dámy a pánové, je to Katy Perry! Říkám si, proč zrovna Katy Perry? Napadá tě, proč by to, proč jako zrovna ona, proč to není někdo jako jiný? Třeba není to ta samotná Shakira. To je, jako, to je prostě sázka na jistotu, víš co, to bude dobrý.
0: Třeba Shakira nemá čas, víš?
1: Shakira nemá čas.
0: A nebo to bude tak skvělý, že to bude až jako do nebe volající od té Katy Perry,
1: a
0: víš?
1: To by
0: jako,
1: mohlo, a to
0: až umí. Raketově vystřelí.
1: Ano, a mohlo byste dotknout hvězd třeba.
0: A pak líbat zem.
1: Jo, tak to potom chápeme tohle z toho rozhodnutí. Ale mně zrovna přijde, že od té doby, co se tak jako dotkla hvězd, tak to právě není úplně ono, víš?
0: Není.
1: Není, no.
0: Není. Je to jak kdyby ji někdo vyměnil tam nahoře.
1: No.
0: To když je to mimozemšťan.
1: Jo, to možný. Kamo, ona letěla nejdřív domů, jenom víš, že tam prostě zapomněla. Zapomněla svým dětem třeba, nevím.
0: Měla občanku.
1: Ne, asi, zapomněla občanku, nebo zapomněla dětem udělat snídaně, jak se musela vrátit. No, každopádně, prostě víme, že ta Katy Perry bude zahajovat mistrovství světa ve fotbale. Wendy říkala, měla fakt jako dobrý point. Můžeš ho říct klidně.
0: Já už nevím, co jsem měla za point.
1: No, Wendy říkala, kolik za to zaplatila? A já jsem říkal, jak jako zaplatila? Jo, takhle, že oni neplatí jí, ale ona jim, aby tam mohla vystoupit. No, je to možný. Možný to je. Každopádně my Katy Perry máme rádi. Spíš teda tu její starší tvorbu.
0: Já no, tu si... starší určitě.
1: Starší.
0: Jakoby mladší, ale jako starší.
1: Je jedno, prostě hele, Katy Perry, jo, California Girls, právě jako na Fajnu, na lepší ráno. Ať si jako připomenem, co jako, kde kdysi jako byla, no, než se dotkla těch hvězd. Jdem na to.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Fajn Rádio. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
9: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. Hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu, ať už na sociálních sítích nebo při sledování seriálů. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny odmítá. Odborníci upozorňují, že neustálé scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému používání její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky opravdu propaguje. Bohužel tomu tak není, no uvidíme, jak to dopadne. No, třeba i vysoudí nějakou hezkou částku.
10: Fajn. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
11: www.fajnradio.cz
12: Fajn.
13: Pozor si dejte na silnici v Praze v ulici Gessnerova, tady se srazil nákladák s osobákem, překážka na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. V Praze dál pozor v ulici Liberecka, tady neprůjezdní pravý jízdní pruh, tři osobáky v sobě. A nehodu dál hlásíte třeba v Českých Budějovicích na silnici 145 u obce Radošovice, taky jízdní pruh je tady uzavřen, bohužel se srazil nákladák s osobákem. Tolik k dopravě, jezděte opatrně a my jdeme odpálit další hodinu našeho Morning Boostu. Vamos!

0: krásné dobré ráno, pokud možno, 7 hodin 4 minuty k tomu, jak by řekl Jirka Kára, už tady měl být 4 minuty ty magore, ano, měli, to nevadí. To bylo spít jak něco.
1: Já koukám normálně.
0: Humy, fizy. Každopádně další hodina Morning Boostu pokračuje samozřejmě Somber a jeho 12 to 12, taky Arlo Parks, Two-Sided, Mikolas a Ferrari. Koukneme na nějaký hudební novinky ze světa. Možná nějaký bizár sem tam. A už teďkon ten nejepičtější song na lepší ráno. Morning Boost. Fajn. Huntrix, K-pop Demon Hunter. Ty kokos. Ej, Golden. Tak vamos.

0: Na lepší ráno, 12 minut po 7 hodině. Pokud možno krásné, dobré ráno všem. Dámy a pánové, velký věci. Bylo mi řečeno, že tady v rádiu máme začít řešit víc hudební věci a nejen věci, jako co se týká toho, že jsou lepší třeba Krteček versus Maxi Pesfík, jo, a takovýhle věci. Takže my tady přicházíme s jedním naprosto dokonalým tématem, protože už dneska večer od 9 hodin na ČTčku startuje Eurovize. Máme pro vás naprostý novinky.
1: Pokud byste náhodou jenom nevěděli, co je Eurovize, tak je to taková soutěž mezi státy z Evropy, kteří prostě vybrali nějakého zpěváka a ten tam reprezentuje to jejich, ten jejich stát.
0: A zpívají tam prostě.
1: A zpívají tam.
0: Tak proto o tom mluvíme, protože to je o hudbě. Každopádně, dámy a pánové, my taky tam budeme mít jistýho reprezentanta. Je to Daniel Žižka, mladý kluk, frajer. Jo, bude nás reprezentovat s tímhletím songem. Můžeme schválně jako posoudit, jestli to má na výhru, ok?
1: No pojď na to.
0: Tak jo, zní to takto.

0: Kámo, víš, jak to na mě působí?
1: Jak to na tebe působí?
0: Jak Avatar Theme Song.
1: Ale jako, že jo. Ale mně se to líbí, já teda Danielovi držím palce. Každopádně, kdybyste chtěli Daniela vidět právě živě, jak tohle to bude zpívat na Eurovizi, tak nebude to úplně dneska. Dneska bude první část semifinále. No a on bude až za dva dny ve čtvrtek, zase od 9 bude v tom druhém.
0: Tak jo. Tak děkujeme, Wendy, za informace. Danielovi samozřejmě držíme palce. Jenom se chci zeptat, Wendy, myslíš, že bude mít jako takhle zakrytý to jedno oko? Nebo ne? To je někdo jiný.
1: To je jiný,
0: no. Jo, tak jo, hezký ráno.

0: Mikolásio Ferrari na fajnu, kolik? 19 minut po 7 hodině. Krásné, dobré ráno.
1: Pojďme se upřímně říct, já jsem totiž včera měla debatu se svojí kamarádkou.
0: Ty máš kamarádky?
1: Jsou zaplacený, ale pořád to jsou moje kamarádky. Bavili jsme se o předmětech ve škole na základce. A vlastně nám jako došlo, že každý předmět pro nás vnitřně má nějakou barvičku.
0: Okay.
1: Že třeba biologie bude vždycky zelená pro mě. Nebo dějepis.
0: Logicky.
1: Takovej oranžovo-hnědej.
0: To mám taky. Jako, to je jako pravda, že mám taky. Jako nahnědlej.
1: Jo.
0: Pak mám zemák, ten je takový jako... Taky jako hnědošedivej.
1: Něco takovýho, no.
0: A pak třeba mám jako tři předměty, u kterých mám modrou.
1: A to jo? Jsou?
0: Je matika, modrá.
1: OK.
0: Potom jako tělocvik, ten je taky modrej, protože jsme měli bazén. Wow. Ve škole. Epic.
1: Wow.
0: Nechodil jsem do něj. Byla zima. A ještě počítače, ty byly taky modrý.
1: Okay.
0: Nevím proč, takhle mám prostě tři předměty v modrý barvě.
1: Hele, tak já mám matiku v červený, ale
0: to
1: třeba nejdu.
0: To nejdu.
1: Češtinu. Češtinu mám z nějakého důvodu ji mám ve žlutém.
0: OK. Češtinu, proto ani nemám snad barvu. Radši.
1: Nemáš.
0: Ne.
1: Lidi, pojďte zapřemýšlet. Taky máte jako barvy pro nějaký předměty. A třeba jaký? Pro třeba matiku, češtinu a angličtinu. A jinou máš v čem?
0: A jinou mám, tak myslím, červený. Tam to bylo hodně v červených barvách. To
1: OK.
0: Tam to hodně blikalo.
1: OK.
0: Červený.
1: Nebylo to dobrý, jo? Ne. Not good, very good,
0: not
1: better.
0: Not good, better. No tak jo, pojďte dát vědět, 724634, jaký předmět máte v jaký barvě. Schválně, jestli se shodneme potom, na tom jednom.
1: No minimálně ta biologie si myslím, že by mohla být.
0: Tak to se asi shodneme. Ale pojďte dát prostě vědět, chcem to vědět. Jaký máte barvy u jakých předmětů. Jo, paráda, do té doby. Rudimental Kelly, těch All I Know. Epický nás šos kvalitní muziky. Za malou okamžik. Tak pěkné ráno vám všem. Jdem na to. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
15: Trenírkárna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
15: Trenírkárna.cz.
17: Fajn rádio. Instagram,
18: YouTube,
17: TikTok,
18: co je zrovna teď in
17: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
18: Jsme Fajn

0: dáváte si Morning Bus na fajnou, tohle je Hozier, jeho Nobody Soldier. Půl osmý, aktuální čas. Dámy a pánové, řešíme tady velmi, velmi, ale velmi důležitou věc. Wendy totiž včera se bavila s kamarádkou, ano, zjistili jsme, že má taky kamarádky, ale to je teď vedlejší. Wendy s kamarádkou zjistili, že každý předmět jako ve škole má určitou barvu. Že každý předmět ve škole máme k tomu předmětu máme přiřazenou nějakou barvu. Ptali jsme se, jestli to máte taky. Evidentně jo. Pojďme se podívat, jaký předmět a jakou barvu máte.
1: Čauky, čeština je červená, angličtina žlutá a matika modrá, biologie stopro zelená a zemák taky modrej, šedivej, děbez nědá. Podle mě to bereme spíš podle těch učebnic, teda aspoň já to tak mám. Třeba v té angličtině bylo v té knížce tmavě žlutý barvy, takže proto si to hodně pamatuju.
0: Je to tak, já jsem chtěl být jako chytrej, dělat chytráka potom, jakože proč to teda tak, já chtěl jsem říct ty učebnice, ale tady to řekl posluchač za mě, takže děkujem. Má ještě nějaký?
1: Mám tady ještě jednu. On totiž někdo napsal, jako, že už se tu barvu nepamatuje, ale pamatuje se ten předmět a bylo to nauka o dinosaurech.
0: Oh, to jako, bych chtěl.
1: A teď mi pojď říct, jakou barvu si jen ty tak jako psychicky vybavíš, jako k tomu, když ti někdo řekne nauku o dinosaurech?
0: Zelenou, no.
1: Je to zelená, že?
0: Je to zelená, prostě. Tyjo, ale to by byly jedničky, to ti říkám. Konečně nějaký předmět, který by mi šel. Nauka o dinosaurech, prosím. Jo, kdybych se mohl vrátit do školy a vybrat se jedné předměty, tak je to nauka o dinosaurech, jako sorry. Každopádně, já tady mám třeba zprávu, fyzika žlutá podle barvy nadpisu v učebnici, jasně. Čeština šedivá, angličtina červená. Ano, angličtina červená podle
1: mě... Ne, já angličtinu nemám červenou.
0: Tak to jsi měla blbou učebnici. To se teď není čemu divit, že jenom jsi anglicky. Ne, protože já jsem měl, jmenoval se to Project. Měli jste taky project?
1: My jsme taky měli projekty, ale my jsme měli takový jako oranžový. Ale já mám prostě jakoby, prostě z nějakého důvodu mám jako modrou tu angličtinu.
0: A tak ono byl potom project modrý barvy, asi ve větších ročnících.
1: To netuším, to je možný.
0: Tak jo, tak super téma jsme zjistili, že předměty ve škole mají nějakou barvu. Jakou barvu má tohle rádio? Těžký, viď?
1: Nevím, modrou?
0: Jeden by řekl oranžovou, ale dávno to už není pravda. Každopádně teď to bude mít takovouhle barvu. Takovýhle zbarvení. Na Polaroid chytám zas Kellyn. Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. Jeho pravý den.

0: Tak kde ho má? Už ho někdo našel? Ray, yeah, you were my husband na fajnu, 2 minuty před tři čtvrtě na osm. Možná, dámy a pánové, jste dneska někdo vstal jako špatnou nohou, jo? Od rána se nic nedaří, možná jste si omylem nasypali třeba sůl do čaje, možná jste si omylem vyčistili zuby gelem na vlasy, možná vás po cestě do práce nebo do školy svou nadílkou podstil nějaký pták. Bez dvojsmyslu, prosím, jo? My jsme tady od toho, tady na fajnu od toho, abychom to ráno se pokusili nějakým způsobem zlepšit. A pokusíme se ho zlepšovat třeba tímhletím songem. With the MC Bish and Honey, jejich At The Party. Taková jako pohodová záležitost, nic jako přehnanýho, prostě na pohodu, na chilleček, jo, víte jak. Ale aby jsme zase zpátky neusli, protože jsme rádi, že jsme vůbec vstali dneska, tak za malý okamžik třeba Ava Max. Její song My Head, My Heart. Tak s těmito songama budeme zlepšovat dnešní ráno. A pokud se fakt cítíte jako rozbitý, jo, pamatujte, že by mohlo být hůř. Vzpomeňte si, jak dopadl tenkrát Lubošův hrníček. Hnedkon vám bude líp.
1: Ne, prasklý hrníček. Ne, ten druhý je aspoň v pořádku.
2: Taky ne.
1: Ty vole, to cítím, jak to rachotí. Ty vole, to je úplně se to rozpadlo. No ty kráso.
0: Říkám, fakt by mohlo být hůř.
3: Morning Boost. Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
14: Fajn rádio.
15: All the hits I wanna hear.

0: Ava Max, My Head, My Heart. Na fajnou 6 minut před 8 hodinou. My jsme vám na začátku téhle hodiny slíbili nějaký ten bizár a dodržíme tohle to slovo. To, že Češi dokážou udělat rozruch jako v zahraničí, o tom jsme se už jako několikrát měli možnost jako přesvědčit. No a teď je tomu tak opět. Čtveřice Čechů v Brazílii čelí obvinění z pašování kaktusu. Na letišti měli tričko s číslem 67. Tak, a teď si to pojďme rozebrat. Za prvý, proč do háje jako pašuješ kaktusy? Jako co tě k tomu vede a co z toho máš?
1: Já jako přemýšlím, jestli z toho třeba není nějaká látka, víš? Netuším.
0: Nebo jestli v těch kaktusech jako třeba neměli něco schovaného.
1: Možná byly chráněny ty kaktusy.
0: No tak... Kam, ale i tak, proč bys to dělal prostě?
1: Netuším.
0: Jako to fakt na tom je tak jako velký, jako že pak na to můžeš tak zbohatnout, že ti to jako stojí za to, abys pašoval kaktusy.
1: Třeba víš, co si na to potom koupíš tady 4 byty v Praze.
0: Jo, určitě. Počkej, v Praze,
1: kartonku.
0: Jo, vachaj, jsme jako, aspoň uvedeme na pravou míru. No, tak to je jedna věc. A další věc, co to číslo? To je jako jaká náhoda? Proč jako? Proč 67 zrovna?
1: Představ si, že fakt jako přijdou na to, že kradeš ten kaktus a zeptej se vás. Pane, ale vy tady máte kaktus, jako tak co si o sobě myslíte, jako proč to převážíte? A on, 67! Ježišmarja, mě zle.
0: Ty jsi to fakt udělala.
1: Jo.
0: Ach jo, no počkej, ale víš co, to je, jako podle mě to, že pašovali kaktusy, ještě není takovej zločin.
1: No ale to tričko.
0: Ty kokos, no,
1: no to už možná, jakože jestli bude nějaká petice na to, aby je někdo zavřel někde, tak já za to tričko to podepíšu.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Fajn Radio.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když tak lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provádí silné politické napětí. 5 zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje 12. května a finále proběhne v sobotu 16. května. Fajn.
3: Dneska venku oblačno až zataženo. Místy se můžou vyskytovat přehánky, no a nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů Celsia.

0: Guten Morgen vám všem, co momentálně posloucháte tuhle tu stanici rádiovou. Fajn, tak se ta stanice jmenuje. Taky Morning Bus, tak se jmenuje to, co momentálně posloucháte. A to teďkon pokračuje.
1: Wow, jsem to zandal.
2: Naprosto skvělý.
1: Epic.
2: Lidi, máme třeba pro vás takový test osobnosti podle toho, jaký roční období máte rádi, takže rozhodně buďte s náma. No a do té doby, samý skvělý bangry.
0: Je to tak, ať už vás dneska čeká cokoliv, budete, nebo třeba budete krást bance neviditelný, nebo budete si u toho myslet, že jste neviditelný, anebo vás bude zneužívat firma, my jsme tady od toho, aby to bylo všecko aspoň o něco lepší. Hezký ráno, tady jsou Chainsmokers.

0: Leone, její Don't Worry. Don't Worry, tohle je fajn a všechno bude v pohodě. 9 minut po 8 hodině, dáváte si Morning Boost.
1: Pokud si říkáte, že prostě teďka sedíte v práci, v korporátě a jste úplně unavený z toho, že tam vůbec musíte sedět a otrávení z toho, že tam jste, tak hele, my jsme na tom úplně stejně, ale pojďme být ještě otrávenější tím, že bychom mohli dělat něco lepšího.
0: Je to tak, na mě totiž vyskočil seznam několika prací, údajně vysněných prací, které existují, které skutečně existují a my se pojďme podívat na tento seznam. Takže pokud se nějaká práce zalíbí, víte, co máte dělat, výpověď a schánět, kam se když tak případně přihlásit. První je tester luxusních postelí.
1: No jasně.
0: Kokos. Tak to bych mohl dělat den co den. Žádná pracovní doba by mi nevadila.
1: Já si myslím, že bychom v tom byli nejlepší.
0: Mega. Mega. Prostě
1: ležet.
0: Yes. Prosím. Já už nemusím...
1: Skvělý to je.
0: Už nemusím číst ani ty další, ne? Nebo tak...
1: Pojď, pojď.
0: Dobře, hele. Správce ostrova. Jako... Jako,
1: ne.
0: To bude taková řachota zase, jako víš co?
1: To bylo moc chůze.
0: No právě, musíš to celý obejít, zjistit, kde co, jestli někde co špatného, kde se jaký pták zase vykakal. No prostě nevím, no tak správce ostrova taky, jako není jako, zase tak špatný, ale nevidím to úplně. Tady mám třeba Lego Master Builder, jakože stavíš Lego prostě, jakože na epický úrovni.
1: A oni potom by většinou ale chtějí, co máš postavit, ne?
0: Asi jo.
1: No jako, tak to by mě nebavilo.
0: Mě bych na to neměl jako... tu výdrž. To nemám v tom nikdy. Víš, co jsem chtěl říct, ne?
1: Nervy nebo?
0: Ano, ano. Mm-hmm. Tak jo, pojďme dál. Degustátor čokolády pro prémiové značky.
1: Nejím čokoládu teda zrovna, ale věřím, že něčí sen by to byl jako velký.
0: Já se bojím, že by mě to za chvilku jako omrzelo. Že bych to vydržel třeba rok, pak bych už čokoládu nemohl ani vidět, víš?
1: Mm.
0: Že to je takový, většinou tak mám. Ale tohle by mi třeba vůbec nevadilo. Tester tobogánu v luxusních rezortech. Pozor, ale v luxusních, no? Ne jenom v rezortech, ale v luxusních rezortech. Mm. Takže to by mi vůbec nevadilo. To mám rád já, to dal tobogány sjíždět z kluzavky a tak.
1: No, já jsem u té postele.
0: Dobře. Co takovej fotograf na soukromý jachtě?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, to bych musela chodit za těma lidma.
0: Tajnej host luxusních hotelů.
1: Tajnej host?
0: No, jakože jsi tajnej host a prostě jako dáváš jako to.
1: To zní fancy, to bych brala.
0: Ok, chuva pant. To je dobrý, ne?
1: To takový existuje?
0: Jo.
1: No tak prosím, to chci.
0: Tak tohle.
1: Jo.
0: A nebo vyhledávač luxusních destinací. No, to je zase ta moc práce.
1: To musíš jako proklikat se někam.
0: Já bych zůstal bych u toho mluvení. To jenom sedíš, víš co? Povídáš si s kámošem. Teda, ne v našem případě, ale posloucháš, jako jsem tam nějaký dobrý písničky.
1: Bože.
0: Tak ten postelovej testovač, tak jo. Tak jestli se vám něco líbilo, tak víte, kam se když tak přihlásit, my to nevíme.

0: Ladíte Morning Bush na fajnou 17 minut po 8 hodině, tohle to byl Ray Dalton, jeho Blood Running. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli, nebo spíš za malý okamžik, si pro nás Wendy připravila takovou jako specialitku, jo? Vy víte, že tady prostě máme rádi takový osobnostní testy a dnes tady máme osobnostní test na základě toho, jaký roční období máme rádi. Takže to se tady za chvilku za malý okamžik uděje, klidně si to řekněte v hlavě, klidně nám to napište, 724634634, Wendy nám za chvilku řekne, co o nás říká, když máme rádi třeba jaro. Nebo zimu. A já si říkám, jako, že existují jenom dva tábory, jo? Mm-hmm. Máš rád jenom jako zimu, anebo jako léto.
1: Mm-mm.
0: A nic mezi tím.
1: Je spoustu lidí, co má rádo jaro a podzim.
2: Že ty máš rád jenom.
0: Myslím, že neexistuje. Takže pojďte dál vidět. 724634634. Do té doby. Když není ten víkend, tak aspoň takhle. Weekend jeho Blinding Lights. Na lepší ráno. Wow. No a za chvilku teda zjistíme, co u nás vypovídá, když máme rádi třeba zimu nebo jaro. Uvidíme.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzut, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
8: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Je, yeah, to už je 25 let.
13: Je, yeah, a pořád nás to baví.
12: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
13: CN Interiér.cz.
12: Využijte váš prostor.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
15: Fajn Rádio.

0: Weekend, jeho Blinding Lights na Fajnu. 8:30, aktuální čas. Čas, ve kterém zjistíme, co o nás říkají roční období. Ano, má kolegyně Wendy si pro nás připravila velký osobnostní test na základě toho, co máme rádi za roční období, a my se na to teďkon pojďme podívat. Takže, no?
1: Já se vám tady musím přiznat, že jsem to si to nevymyslela já, že to je ChatGPT.
0: To jsem měla říkat.
1: Ale pojďme se na to podívat, jako minimálně něco málo to mohlo najít. Takže pojďme si všichni říct, jaký je naše oblíbený jako období.
0: Já se zeptám rovnou, co máš ty ráda?
1: Já mám ráda podzim.
0: Podzim. Já mám rád léto. Mm-hmm, tak no, jsem zvědavý.
1: Hele, to pojďme na jaro. Tak lidi,
0: jo,
1: co...
0: Jaro, jo?
1: No.
0: Jaro, pozor, jaro.
1: Pozor, tam máš. Ne, ne. Až mi valdy.
0: Tak pojď, jaro.
1: OK, hele, lidi, co mají rádi jaro, milují nové začátky, protože jaro je prostě začátek roku, téměř. Jsou to citliví a emočně založení lidé a potřebují změnu a energii.
0: Jasně, to jsou takový ty lidi, co, jako, co je rozbrečí i taková třeba reklama na jogurt.
1: Jo, ano,
0: jo?
1: Úplně.
0: Jo, chápu. Dobře, dobře. Tak jo, tak pojďme na to léto. To
1: pojď na léto, pojď.
0: Tak jo, tak jo. To je napínavý.
1: Tyhle ti lidi jsou společenští,
0: aha.
1: Protože v létě, že jo,
0: no.
1: Chodíš ven.
0: No.
1: Asi většina.
0: No.
1: Milují svobodu a zážitky a dobí je slunce.
0: To ke mně vůbec nesedí. To, ne, to ti ten čeťák pěkně kecá, jako.
1: Pojďme na podzim.
0: Podzim, podzim, mm-hmm, tak jo, podzim. Ten hudební doprovod je banger.
1: Tak lidi, co mají rádi podzim, jsou nostalgičtí.
0: Ano.
1: Milují klid a atmosféru a hledají pohodlí a bezpečí.
0: Jasně. No počkej, tak tohle to ke mně úplně sedí. To jsem já?
1: Asi by se měl změnit období.
0: Asi jo. Tak podzim. No, jako, dobře, dobře, tak já měním podzim. Mám, od teď mám rád podzim.
1: Ok, proč ne?
0: Hele, a pozor, lidi, co mají rádi podzim, tak podle mě jakoby pravděpodobně sledují streamy Fety Opilova.
1: Já si taky myslím.
0: Jo, to jsou prostě podzimáci.
1: Tak se shodneme asi.
0: Jo. Tak jo.
1: No a pojďme na zimu.
0: Zima.
1: Lidi, co mají rádi zimu, prý potřebují klid a ticho.
0: Aha.
1: Nemají rádi přetížení.
0: Ty vado.
1: A jsou to naprostí introverti.
0: Tak to jsem taky já. Tak co teď?
1: No tak nevím, hoď si mincí.
0: Těžký. Je těžký. Ach jo. To nevadí, to dobrý, dobrý, ale jako cením, že jsi měla jako sílu vymýšlet něco do rádia, jo? Jako, jako takhle, mé, že jsi nad tím strávila čas, jo? Že jsi to jako napsala, že jsi napsala nějaký, jako musela jsi asi napsat nějaký prompt, ne? Do AI-ka.
1: Musela.
0: Musela
1: jsem klikat prstičkami.
0: Prstičky. A dávalo ti to i špatný odpovědi třeba?
1: No jako, chvilku mi to dávalo blbosti, ale to mě pobavilo docela.
0: Tak moc děkujeme, Wendy, za tenhle krásný osobnostní test. Oh, to jsme se zase něco dozvěděli. Tak krásný, rádo. Ať už máte rádi jaro, léto, podzim nebo zimu. Pokračujeme dál. Yeah.

0: absolutní hudební majstrašty, který má na svědomí Nico Santos, jeho Ray of Light na Fajnu, minutu před 8:45. To je aktuální čas. My si pojďme představit songy, který se objeví v éteru za malou chvilku. Nebude chybět miláček generace Z, a.k.a. Somber, jeho song Back to Friends. A nebo taky pro změnu miláček, chtěl jsem říct našeho Libora. Ale neřeknu to, možná už jsem to řekl, to nevadí. Každopádně Rugale, což je hvězda naší Next Generation hudebním pořadu, kde dáváme prostor právě začínajícím interpretům. Její song Pretty on Paper za malou chvilku na Fajnu. No lepší ranko. Tak jo. Tak tohle za chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
14: Vstup zdarma.
13: Sportfilm.cz.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
16: A to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
2: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

0: Rugel na lepší ráno, doufáme, její Pretty on Paper na fajnu, 4 minuty před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce, dneska to tady bylo nabitý jak diamanty na zápěstí Dwayna Johnsona na Met Gala, fakt hodně, zjistili jsme spoustu věcí, které by vám třeba na jiných stanicích fakt jako neřekli. Díky Wendy jsme zjistili, co o nás jako vypovídá, jaký roční období, jo? Když třeba máte rádi zimu. Kokos. Dobrý. Mě fakt bavilo třeba. Pustili jsme si taky nějaký písničky, jo? Na lepší ráno. Kokos. Taky, že dneska startuje Eurovize a nás bude reprezentovat Daniel Žižka.
1: Ty kokos.
0: Ty kokos. A taky jsme zjistili, že s Janem Žižkou to nemá nic společného.
1: Ty kokos.
0: Ty kokos. Tak tohle je konec, ty kokos. A zase zítra, od 6 do 9. Jo, pozor, ještě jsme zjistili jednu věc. Že se říká mrazák a ne mražák.
1: Ne, přestaň, je to, hej, tohle to jsme řešili včera, každý se počne po svým tečka. Endešlu se, mějte se krásně, krásný den, ahoj!
0: Čau!
2: Muchas gracias, afición, ještě para vosotros.
3: Morning Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Za zády hoří.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fajn Fresh Radio z www.finefresh.cz.
12: Řeknu vám to takhle, to počasí není dneska úplně hvězdný, ale to nevadí, i tak si to společně užijeme. Dneska bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s přeháňkami, no a teploty 7, maximálně 10 stupňů Celsia.
13: Fajn.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Jsme online.
19: Jsme na DAB+.
20: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
12: No a 2 minutky po 9 máme ve studiu Míšu.
21: Genzíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti vůbec nechtějí. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako takový vědomý rozhodnutí. 2letý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů to nakonec šlo docela těžko, no ale hasiči ho tam přece jenom dostali. Naštěstí všechno bylo v pořádku, no a video teďko děsí internet. Finální epizoda Euforie má mít podle nových informací hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, půjde o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu, ale uvidíme.
22: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
23: www.fajnradio.cz.
24: Fajn.
12: Opatrně i na silnicích D11, 29. kilometr, trasa Praha, sever, tady počítejte s menším zdržením, je tady porouchaný osobák. Praha hlásí nehodu 2 osobáků, ulice Diskářská, tak opatrně, stejně jako D52, 14. kilometr, trasa Brno, Pohořelice, tady prosím vás probíhají práce údržby, je neprojezdná zpevněná krajnice.
25: Music Boost.
26: Music Boost.
27: Music Boost.
28: Andrea Kautzka.
29: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Krásný start dalšího dopoledne v tomhle pracovním týdnu. Konkrétně tady máme úterý, to je takovej nic moc den. Ani nás prostě ničím nezabije, ani nás nepochválí, ale my si ho společně dneska užijeme. Čeká nás Music Boost, 3 hodinky, velká nálož playlistu a samozřejmě moje keci k tomu. Jdem na to.
20: Music Boost. Fajn.
12: Startuje nám Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd. Startuje ho Coldplay, tak hezky dopoledne.

0: dnešní Gimme 5 na fajnu nám 10 minutek do 9:30 uzavřel Kinderkrot. Prosím vás, dneska je takovej ten den, ten těžký den, kdy si většina z vás nevzala mikinu ani bundu, protože předpokládala, že i dneska bude přeci teplo, když je sakra květen, taky nekoukám na předpovědi. Nebojte se, ale prostě to nějak musíme zvládnout. Za chvilku nás sice nezahřejou tyhle songy, ale trošku nám můžou zvednout náladu. Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside. No a pro ty, kteří si opravdu nevzali ani tu mikinu, tak to bude The Dance, Lady Gaga. No a pojďme to úterý nějak přežít společně na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
8: Fajn Radio.

Kenya Gracie, Strangers, tohle je dnešní úterní Music Boost na Fajnu. Jestli jste si stejně jako já mysleli, že fotbal a politika nejdou dohromady, tak budete taky mile překvapený. Andrej Babiš se totiž ostře docela vrhnul do toho velkého chaosu, který se nás v sobotu všechny vlastně hodně týkal. Myslím tím derby Sparta Slavia, jo. Všichni víme, o co go, prostě šílená atmosféra, sociální sítě jsou toho plný. No ale mě tahle situace prostě s Andrejem přijde hodně fascinující moment, protože vlastně kdykoliv se v Česku něco děje, kdykoliv se děje nějaký pruser, tak Andrej bejvá většinou od titulku o řádek vejš. Tentokrát si ale přece mohl poprvý po té dlouhé době vyzkoušet roli takového toho běžného komentátora, sednout si k televizi, zakroutit hlavou a říct, no tak tohle, to je strašná ostuda. Stejně tak, jako si to často říkáme my o něm, tak teď si to konečně mohl říct taky on. A mně to přijde jako vlastně hezký. Přijde mi takový jako, že když nechceš být středem skandálu, běž komentovat fotbal. A zkusme to občas všichni. Exclusive new music. Yeah. Hi,

0: Úterní music boost, tohle je Role Model. Vy si dáváte dnešní fajn. No a dneska je 12. květen a dneska se něco děje. Prosím vás, dneska vypukne v areálu v České zemědělské univerzity v Praze tradiční festival Miss Agro. Jo? Je to docela legendární akce, spojuje vlastně soutěž krásy, protože vždycky hledá vlastně současnou ženu, která dostane tu korunku. A taky je to spojení s hudebním festivalem. Jo? Koná se to přímo na Suchdole, každoročně tam přiláká tisíce studentů. Já si myslím, že byste si to i letos neměli nechat ujít. DJ Rockstar, Mik 21, Adam Mišik, spousta dalších interpretů. No a myslím si, že kdo nezažil Miss Agro, tak by to rozhodně měl zažít. A tohle jsou songy, které si dáme za chvilku. BTS, jejich Swim. Bude tady taky Bruno Mars, I Just Might. Tak hezky dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
8: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
7: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
8: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
7: zážitků
8: a zábavy.
7: Táta sviští po okruhu,
8: děti si užívají spolu jízdu
7: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
9: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
8: Adrenalinovou jízdu najdete na firmanazážitky.cz.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Fajn Radio.

BTS, tohle byl s jejich Swim, 6 minutek do 10. na fajnu. No a co ten Survivor, co? Koukáte se, koukáte, to napínavý, komu fandíte, no a už by se to sakra taky mohlo někde utnout, ne? Mám pocit, že letos to trvá nějak jako věčně, už bych sakra chtěla vědět, kdo to letos vyhraje. Survivor Československo bude mít navíc poprvý živý vysílání, a to konkrétně v Praze ve Fóru Karlín, což si myslím, že je skvělá zpráva hlavně pro ty, kterým nestačí to sledování na tom gauči doma, že chtějí nějakou jako větší atmosféru, chtějí to prožít kolektivně v hale s dalšíma 2000 psychicky rozhozenými fanoušky. Tak tuhle možnost samozřejmě máte. Koukala jsem se teď na lístky, pořád je jich tam dostatek, to znamená, jestli máte o tohle zájem, živý vysílání toho velkého finále, tak si ten lístek prostě rychle pořiďte. Ve Fórum Karlín se navíc objeví i vyřazení soutěžící, takže takhle, jinými slovy, lidi, kteří 70 dní hladověli na ostrově, nakonec skončili.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fajn Rádio.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
4: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. Hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu, ať už na sociálních sítích nebo při sledování seriálů. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny odmítá. Odborníci upozorňují, že neustálé scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému používání její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky opravdu propaguje. Bohužel tomu tak není, no a uvidíme, jak to dopadne. No, třeba i vysoudí nějakou hezkou částku.
2: Fajn. Music Boost.
5: Music Boost.
6: Music Boost.
2: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Fine.
7: Music Boost pokračuje i s 10. hodinou, tak to znamená, vy nikam neutíkejte, protože máme před sebou jak naši novou rubriku, tak se podíváme i do světa Lega. Lego totiž změnilo věkový doporučení svých kostiček a já musím přijít na to, proč se to jako děje po tolika letech. No každopádně tohle je Music Boost, já jsem Andrea a tohle je dnešní playlist.
2: Music Boost.
7: Shabuzi, jeho bar song. Tak krásný dopol.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones en I. Hey, gone, gone, gone. Na fajnou. Až se budete kupovat novou krabici Lega, pravděpodobně vás něco trkne do oka. Lego totiž změnilo věkovou hranici ze 4 do 99 let, to je vlastně něco, na co jsme byli zvyklí, tak nově na 4 až 100 plus. Možná si říkáte, proč jako, proč někdo po tolika letech to najednou jako změní. Stalo se tak díky, prosím vás, s tým narozeninám britského přírodovědce Davida Attenborougha, což je krásný, zároveň trošku děsivý pro všechny devadesátníky, kteří si ještě minulý týden mysleli, že si legálně nesmí koupit bagr z kostek. Tak nyní hlásíme změnu. Můžete mít bagr z kostek, můžete mít kolik kostek chcete. Máme tady novou věkovou hranici 100+, tím pádem si můžeme hrát úplně všichni. Celá ta myšlenka, že věk je jenom číslo, mi přijde fakt nádherná, protože pojďme si přiznat, že většina z nás dospělých stejně při skládání lega nevypadá jako seriózní člověk. Stačí jeden chybějící dílek a z každého z vás, klidně i z úspěšného manažera, se během 5 minut prostě stane malý dítě, co leží na zemi a šeptá, kdo mi vzal ten malej šedej?
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: Chasing Paradise, tohle je One Republic, taky Kygo. No a já vám řeknu, kam se po případě máte přestěhovat, aby se vám žilo co nejlépe. Máme tady žebříček kvality života v České republice, no a potvrzuje to, že takovej ten jackpot vyhráli obyvatelé středních Čech a okolí Brna. Prosím vás, úplně první místo tradičně obhájili Říčany. Jo, Říčany prej jsou opravdu skvělou volbou díky školství a dostupnosti lékařů. Prostě Říčany, tam chce žít každý. Jo, následované města Brandýs nad Labem, nebo třeba Slavkov u Brna. Tak tady se taky žije prej dobře. Jo? To znamená, jestli jste třeba nespokojený ve vašem bytečku, vašem baráčku, tak je to pravděpodobně tím, že nejste v Říčanech. Nebo Brandýsi nad Labem. A nebo v Slavkově u Brna. Jo? Naopak, který města to moc neobhájili, to jsou ty města, kde nechce žít nikdo, tak je to Most a Orlová. Tak pozor na to, jestli žijete tam, tak pravděpodobně musíte do Říčan. A taky jednoduchý to prej je, hele, nebo aspoň tady podle toho článku.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Fajn Radio. All the hits I wanna hear.

0: Bring me sexy back. You ready? I'm sexy and I know it. Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex ex je jako vracet se do restaurace, kde vám kdysi chutnalo. Člověk doufá v takovou tu nostalgii, ale často si pak jenom připomene, proč tam vlastně přestal chodit.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Your husband is coming.
1: Na fajnu dohrává Ray, která opět hledá svýho manžela. Přesně ve 10:45. Za chvilku vám řeknu, jaká vysněná práce na vás asi čeká. Nebo takhle, v Itálii totiž hledají někoho, kdo bude dělat fakt úplně práci snů, ale o tom už za chvilku. Klidně mi můžete napsat na 7463634634, jaká práce snů by byla ta vaše. No a mezi tím... Mezi tím nám zahrajou třeba Imagine Dragons, jejich Bones. Tak za chvilku.
2: Music Boost.
3: Music Boost.
2: Fajn.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
9: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
15: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
2: Fajn Radio.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.

Joeyho End of Beginning na Fajnu. Já jsem se vás před chvilkou ptala, jaká vaše vysněná práce by byla, kdybyste prostě si mohli cokoliv vybrat. Napsal nám třeba Libor z Budějovic, že by si rád zkusil být zahradníkem u zpěvačky Dua.

lipy. Hele, no komu by se to nelíbilo, že jo? Každopádně my se podíváme do Itálie. Itálie totiž hledá 100 lidí, kteří budou celý den jenom sedět a spát se tiramisu. Říká se tam u nich tomu oficiální porodce, má to i prostě svoji jako značku, jo? Jste oficiálním porodcem tiramisu. U nás se tomu říká návštěva u babičky po nedělním obědu. Nejlepší na tom je, že nemusíte být profesionální cukrář, stačí milovat jídlo. Poprvé v životě můžete vlastně napsat do životopisu, že vaším největším pracovním úspěchem je, že jste schopný sníst 6 tiramisu bez problémů za jedno odpoledne. A prosím vás, tohle vám k té práci stačí. Vy budete jenom konstruktivně hodnotit mascarpone. Mamma mia. Teď se normálně Irča ve studiu úplně rozplývá, protože Irča miluje tiramisu, já taky. My jsme se rozhodli, že my tam ten životopis pošleme. Možná nás, mě teda konkrétně chvilku nebudete slyšet, Irče chvilku nebude asistovat v rádiu, ale my budeme, dámy a pánové, jíst tiramisu, tak kdo se přidá?

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
6: Fajn Rádio.

0: Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
2: This is Beyonce.
3: Hey, this is Halsey.
4: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
5: Celý den dneska proměnlivá, přechodně až velká oblačnost s přeháňkami, no a teploty 7, maximálně 10 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když tak lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl, no, až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provádí silné politické napětí. 5 zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje 12. května a finále proběhne v sobotu 16. května.
0: Fajn.
7: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
4: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.
5: Opatrně na D1-čce 176. kilometr trasa Praha-Polsko, tady je pro poruchu odstavený náklaďák. Taky opatrně na trase Opava a Český Těšín mezi 11. a 101. kilometrem, tady by taky měla být nějaká komplikace, očekávejte menší zdržení. No a opatrně v ulici Hašlerová v obci město Albrechtice, okres Bruntál, tak tady se bohužel bouralo, naštěstí bez zranění.
0: Music Boost.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fine.
5: Lehce po 11. hodině a my otevíráme poslední společný čas dnešního Music Boostu. To znamená, dnešní dopolední dávka skvělého playlistu ještě s náma. K tomu kombinace mých keců, jo, pokračujeme.
0: Music Boost.
5: Tohle už Robin Schulz, Cyril, Sam Martin. Na fajnu.

0: Arlo Parks, Two Sides, na fajnu. Byla jsem o víkendu po delší době na tanečním parketu a jeden DJ tam neustále furt dokola hrál songy od Bad Bunnyho, jo. Jako tenhle latinsko-americký zpěvák je skvělej, to víme. Samozřejmě si jeho songy taky občas dávám, ale říkala jsem si, tyjo, že to bylo už moc Bad Bunnyho na jeden večer, tak jsem se toho DJ jako zeptala, jako proč tolik Bad Bunnyho. A on mi ten týpek říká, že Bad Bunny má za sebou teď nějaký velký rekord a že si sakra zaslouží, aby ty jeho songy neustále celý večer dokola hrály. Tak jsem pro vás udělala, že jsem zjistila, jaký rekord Bad Bunny má aktuálně za sebou. Stal se prosím vás umělcem s největším počtem skladeb, který překonali hranici 1 miliardy přehrání na Spotify. Teď co to znamená v praxi? Jo? V praxi to znamená pro představu, že třeba schodil vlastně z trůnu dosavadního držitele Weekenda. Což jako je docela, jo, jako když si představíte jako Weekend, což jenom má jakoby za sebou x přehrání a všichni ho známe, tak Bad Bunny byl vždycky prostě spíš pod ním. A teď je ten Bad Bunny král. To znamená Bad Bunny nejvíce přehrání na Spotify jeho skladeb. Jo, tak proč se to tady neříct, jo? Já jsem na něj protančila celý víkend, tak jsme si o tom aspoň něco řekli.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fine. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Dáváte si dnešní úterní dopoledne na Fajnu, dohrává James Young jeho Infinity, no a samozřejmě s playlistem budeme pokračovat. Tenhle song Somber 12-12, je to song o tom, že neustále na druhou osobu myslíte, prostě 24-7, totálně, když jste zamilovaný, tak vám to zamotá hlavu. A my se Somberem samozřejmě souhlasíme, každý to aspoň jednou, možná 10krát zažil, ne? Oblíbený song naší produkční Irči, Rihanna i Breaking Dishes. To je song, který tady, když na Fajnu hraje, tak ve studio se úplně promění v takovou divočinu. Takže já se těším, až to za chvilku bude hrát. Laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50%.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky, nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis, zdraví začíná v misce.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Fajn rádio.
8: Here we go.
9: Here we go.

Rihanna i Breaking Dishes, 3 minutky po půl 12. na fajnu. Ale pomalu, ale jistě se nám blíží mistrovství světa ve fotbale. Kdo to nezaznamenal, tak to bude 11. červen v Mexiku. Ano, jestli nemáte co dělat 11. června, tak hurá do Mexika. Proč o tom teď budeme mluvit, jo? Mexiko chce totiž zavést, zkrátit školní rok a poslat 23 milionů studentů na prázdniny o měsíc dřív právě kvůli přípravám na mistrovství světa. A mně to přijde dokonalý. Já mám normálně za ty studenty, za ty všechny žáky na těch školách, mám velkou radost, protože jsem si představila, jak bych se cítila já, být třeba, nevím, na základce a prostě mi paní učitelka řekne, tak, bohužel děti, musíme skončit už 5. června, je to mistrovství ve fotbale. A ty děcka mají prostě 3 měsíce klidu, díky fotbalu, a ještě vlastně můžou na ten fotbal jít, no prostě pojďme se radovat. Já vím, že to není radost pro nás, že nás se to netýká, ale pojďme se radovat za ty prostě cizí děti někde tamhle v Mexiku, kteří budou mít prostě 3měsíční prázdniny. Mně to přijde úplně ultra skvělý. A vlastně doufám, že se třeba budou další země inspirovat, jo? Že když se třeba bude někde zase hrát mistrovství světa třeba u nás, tak všichni dostaneme třeba volno.

0: vám krásný úterní, ještě chvilku dopoledne na fajnu, minutka do 3:15 dohrává Justin Bieber, taky Nicki Minaj. Beauty and Beat. No a samozřejmě to úterý potřebuje trošku povzbudit, pokopnout trošku, protože co si budeme, to počasí dneska úplně nic moc. Nikomu zase nechce nic moc dělat, že jo? Jo, je to takový spíš jako ležet doma s kakajem a koukat na Netflix, ale to asi nemůžeme. To znamená, musíme to tím playlistem trošku povzbudit. Říkám to pořád, když nějaký song kope, povzbudí to úplně nejlíp, jak může. Sony Forera, Crystal, My Loving. Bebe Rexha. Jo, to taky kope. No jo, tak to nakopneme spolu na fajnu, za chvilku. Music Boost.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzud, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Fajn rádio.

0: Dáváte si dnešní Music Boost, který jsme si jakoby tak jako přestali teď dávat, protože ho vlastně uzavíráme, jo? Máme za sebou 3 společné hodinky, já vám za ně opět i dneska děkuju. Teď už tady Kristýnka za mikrofonem, takže si to dál užívejte tady na fajnu s naším playlistem. I přesto, že venku není úplně tak jako OK počasí, takový, který bychom asi chtěli, tak nevadí, vemte to, hoďte to za hlavu a pojďte si ten den i přesto nějak jakkoliv užít. Já se těším na vás zítra, užijte si krásný hezký zbytek dnešního dne, no a zítra opět naslyšenou, zítra budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj.
1: Fajn. Music Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat. It's Friday, then.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Fajn rádio.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Online. Jsme na DAB+.
13: Plus.
14: Jsme
13: v aplikaci Radia.cz.
15: Jsou 12:02 a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
16: Genzíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti nechtějí vůbec. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů ho nakonec dostali až hasiči a dítě je naštěstí v pořádku. Video z celé akce teď baví i děsí lidi na sociálních sítích. Finální epizoda třetí série seriálu Euphoria má mít podle nových informací 1 hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, bude o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu.
17: Fajn. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
18: Fajn. Fajn.
19: Dnešní den je asi oficiálně sponzorovaný odtahovkama a lidma, co zapomněli, jak se točí volantem, protože s nehodama se nám roztrhl pytel. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. U Teplic, u obce Lanhošť asi někdo chtěl vyzkoušet trojku, takže tam do sebe najeli ne dva, ale rovnou 3 auta. O kousek dál ve Zlatý Olešnici se zase potkalo auto s motorkou, takže se tam jezdí kivadlově. Abyste si to představili, to je takový ten moment, kdy si s řidičem naproti můžete stihnout třeba probrat smysl života, než vás pustí dál. No ale nejvíc teďkon aktuálně Šternberg, tam prostě padnul strom na silnici a řekl si, dneska nikam nejedete, silnice je totálně neprůjezdná, hasiči tam hrajou Tetris. A aby toho nebylo málo, v Úhonicích u Prahy někdo trefil plynovod, takže tam máme únik nebezpečné látky. Dávejte si bacha, jezděte opatrně a pokud nikam nemusíte, nejezděte. Krásný úterní odpoledne, máme 4:04 a začínáme dnešní společný warm-up se mnou, s Kristý za Majkem. A dneska to bude taková hodně bizarní hoďka, protože se nám roztrhl pytel s bizárem a to máme všichni rádi. Povíme si třeba o tom, jak vám někdo zaplatí za to, když si vybudujete závislost na gamblení. O tom za chvíli a taky náš skvělý playlist. Začneme One Republic, I Ain't Worried, právě teď.

Candlelight Off právě dohrál na fajnou. Máme 10 minut po 12 a představte si, že by vám stát platil za to, že si vypěstujete závislost. Španělsko totiž právě spustilo bizarní experiment, kde nutí 10 000 lidí, jo, je to mega moc, 4 roky v kuse denně gamblit. Prostě státní zakázka na prohrané životy, všechno ve jménu vědy. Vědci údajně chtějí na vlastní oči vidět, jak se vám v mozku rozteče logika, když sázíte. A ještě s cizíma penězma. Představte si, potom návrat po těch 4 letech, kdy pracujete jako profesionální gambler, se vrátíte na pracovní trh, dáte někam CVčko a máte tam napsaný profesionální klikač u automatu a váš největší pracovní úspěch je, že jste trefili 3 třešně v řadě. Jo, je to šílený, ještě s prachama, co nejsou vaše, a je to podle mě jako třeba, kdybyste testovali hořlavost benzínu na tom, že si zapálíte vlastní barák. Je to ujetý, ale může to být zajímavá práce, pro někoho třeba i práce snu. Ale co si budem povídat, prostě hazard máme v krvi všichni, já třeba taky sázím většinou na nedostupný kluky a ani mi za to nikdo neplatí, takže jo, dobrá práce. Jdem na další song, Rudimental, Kill It, All I Know, právě teď na

0: chápáte, song od Rosie a taky Bruno Mars, tenhle banger, který znáte 100% z netu, z TikToku jsme si právě dali na fajnou. Máme chviličku po 12. hodině, konkrétně 21 minut, kdyby vás to zajímalo, ale hlavně je taky 12. května, už se tak jako blíží konec roku, ale já navrhuji, co byste řekli na to, kdybychom ho trošku zkrátili, protože já jsem si přečetla, že v Mexiku kvůli mistrovství světa ve fotbale zvažujou, že to udělají. Mistrovství světa ve fotbale začíná 11. června, mistrovství světa v hokeji ale začíná už tenhle týden, v pátek. Tak co kdybychom si ten rok zkrátili, ne? Já navrhuju, že už bychom to mohli ukončit. Pojďme to zabalit. Dostanu dovolenou? Já navrhuju dovolenou pro všechny, volno, jo? A za chvilku další songy. Tady na fajnou si dáme třeba Shape Around, tak si na to počkejte a zvažte tuhle možnost, že bychom si dali volno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Heřmaničkách na Benešovsku za 5 550 000 korun, rodinný dům v Košiticích u Pelhřimova za 5 150 000, garáž v Lanškrouně za 669 000, byt 4 plus 1 v Ostravě Porubě za 4 680 000 a zahrada v Majetíně na Olomoucku za 660 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Je, yeah, to už je 25 let.
11: Je, yeah, a pořád nás to baví.
10: Oslavte si JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
11: JM Interiér.cz.
10: Využijte váš prostor.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Fajn Radio.

James Hype, Sam Harper, taky Bobby Harvey. A song Water Falls, který věřím, že vás takhle při úterku pořádně probudil, i když už je odpoledne. V tomhle počasí je někdy těžký se probudit, ale zapomeňte na to, že by vám s tím třeba pomohl nějaký bílej prášek. Zapomeňte na narkos. Čtyři Češi v Brazílii totiž právě redefinovali pojem nebezpečný náklad. Na letišti je totiž zabásli s kuframa, narvanýma kaktusama. Mně to prostě přijde jak vystřižený ze scénky z účastníků zájezdu. Já to úplně vidím, jak sedíte u toho kufru, nebo i vy, když letíte s rodičema někam na dovču, sedíte u toho kufru, teď balíte a najednou přijde ten táta nebo mamka a říká, hele, prosím tě, tam to vyhoď tady ten kus tvýho oblečení, musíme tam zabalit ten vzácný sukulent. Jo a prej, podle policajtů, ty kaktusy schovávali i v botách. Já teda nevím, jo, ale to musí být opravdu hodně pohodlný mít přes půlku světa. Letíte přes půlku světa a máte v botách kaktus? No, nejvíc mě na tom taky ale baví to, že celý tenhle kaktus gang měl na sobě trička s číslem 67. Jo, 67, tenhle trend, 67. Mě by zajímalo, jestli potom při výslechu, když se jich ty policajti ptali, co s těma kaktusama chtěli dělat, tak jestli tady ta parta jenom odpověděla takovým tím 67 gestem, jakože, nevím. No nic, napište mi, co jste kdy pašovali přes hranice vy, jestli to byly mušličky, písek, co já vím, nějaký zvíře, je mi to jedno, napište mi, co jste pašovali, zajímá mě to. 724-634-634 a teď Jackson Jones a Mnek. Where did you go?

0: sice vůbec nevypadá na léto, ale s tímhle songem od Zary Larson jsme to léto přivolávali. Midnight Sun, absolutní banger právě teď na Fajnu. A my společně probíráme, co jste kdy pašovali přes hranice na dovču. Přišly zprávy, Michal píše, já jsem přes hranice nepašoval nikdy nic, ale stejně jsem byl pro celníky zajímavý. I přesto, že mám nalítáno strašně moc hodin, jednou mi dokonce dělali stěry na drogy. Samozřejmě nenašli vůbec nic, jenže pak na mě ještě zapomněli, takže jsem tam musel čekat o to díl. Jo, to je blbý, když si tě takhle vyhlídnou, ale stává se to. Vždycky každý jsme s tím prošli, sundávání bot a takový tady ty věci, a taky u mě nikdy nic nenašli teda. Pak píše Ivet, že jednou pašovala bratrance na dovolenou do Itálie a zpátky v 90. když ještě byly pasy a kontroly na hranicích. Bylo mu 6 a propadnul mu pas. Byl to tenkrát adrenalin. To věřím, adrenalin to bejt musel a my si dáme další song. Děkuju za zprávy. Čeká nás třeba Ian Dior, Let You, už za malou chvíli tady na Fajnu.
1: Bys ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
12: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

se na půdu tak poctivě, až na ně zapomněla úplně kompletně. A ne jenom ten den, ale na roky. Ta dcera teď našla dárky po 30 letech. Člověk by řekl, že jeden zapomenutý balíček je smůla, ale zapomenout celý set dárků vánočních, to už je trošku podezřelý. Představte si to, přijdete o 30 let dárku nebo o 5 let dárku jenom proto, že je máma měla zapomněla. A ten největší flex je ale ten, že ta dcera teď ty dárky může prodat, protože ty barbíny, které měla dostat, jsou absolutně netknutý a z těch cena vystřeluje až na desítky tisíc. Takže příště, až vám někdo zase zazdí nějaký dárek, tak si to můžete vysvětlit tak, že vám třeba jenom buduje vaše kryptoportfolio z fyzických hraček. Stačí ty ponožky nechat na půdě dalších 30 let a třeba z nich něco vyrejžujete. Teď vy z DMC, Bees Honey, Show Me Love.

0: další obrovský hit, který měl za úkol vás rozhejbat při tomhle upršeným úterním odpoledni. Tame Impala a Genie a jejich Drákula. A my pokračujeme v našim nabitým playlistu. Už za chviličku tady na Fajnu nás čeká třeba Benson Boone nebo taky Tate McRae, tahle popová ikona. Už za chvilku, předtím si dáme zprávy, počasí, doprava, tohle všechno a pak jedem dál. Turn up hit music.
1: Fajn. Trenírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
10: Fajn Radio. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. A to hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu na sociálních sítích anebo při sledování seriálu. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny nechystá. Odborníci upozorňují, že neustále scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému použití její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky propaguje. Zpěvačka požaduje odškodné ve výši 15 milionů dolarů.
13: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
0: Fajn. Máte pocit, že to venku nevypadá jako květen, ale spíš jako březen? No nejste sami. Praha hlásí 11 stupňů, pocitově jsou ale 4. 4. To už není jaro, to je podle mě test naší trpělivosti a kvality termoprádla. Pokud jste dneska vyšli ven jenom v mikině, máte moji upřímnou soustrast a taky dost možná nábych na zápal plic, takže bacha. Kolem 3. odpoledne se k tomu navíc přidá déšť, takže ten nárazový vítr o rychlosti 48 km za hoďku vás nejenom že zmrazí, ale i spláchne. V podstatě je to takový bezplatný peeling obličeje ledovou vodou. Ideální čas na to zalíst někam doma s čajem, klidně i něčím ostřejším. Nebudu vás soudit, ale hlavně se dobře oblíkněte, ať tam nezmrznete.
10: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: www.fajnradio.cz.
10: Fajn.
0: Pokud si myslíte, že váš dnešek stojí za prd, pojďme si vzpomenout na všechny řidiče. Na D55 se totiž na trase Bzenec-Babice rozhodla žít svým vlastním životem železná kolečka. Slyšíte správně, na dálnici jsou kolečka, nikdo neví kam jedou, ale vy tam radši sundejte nohu z plynu, ať si z auta neuděláte skateboard. Jižní Morava dneska taky jede po my. U Ivančic na silnici se vyvelel strom, řekl si prostě ne, dneska tudy nikdo neprojede. V Netolicích na Prachaticku se zase řeší bouračka cyklisty. Prosím vás, dávejte na sebe. sebe bacha, i ty kola mají brzdy, nejenom zvonek. Takže pokud sedíte někde v tomhle pekle na silnici, pusťte si nás na hlas, jeďte opatrně a kličkujte mezi těma kolečkama, jak jen to jde. Úterní odpoledne, začínáme další hoďku tohohle Fine Warm-upu se mnou, s Kristý za Majkem a uděláme si to hezký. Venku to vypadá jako horor, to už jsme si pověděli tam hnusně, ale my si povíme, na jaký horory zajít do kina, uděláme si to hezký a pojďme na to. Čeká nás Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tímhle to odpálíme a jeden bangry, jeden za druhým.

Ladíte fajn, 12 minut po 13 hodině, tohle byly BTS a jejich Swim. Slyšeli jste to taky? Ten zvuk? Jestli jste to neslyšeli, tak máte štěstí, protože za chvíli v kinech jsou takový filmy, že se pak budete bát úplně každého zvuku, který uslyšíte, a možná i svýho vlastního stínu v koupelně. Upřímně, já moc nechápu tu logiku. Jestli mi někdo můžete vysvětlit marketingovou strategii hororových filmových studií. Máme květen, jo? Měsíc lásky, rozkvětlý třešně, romantický prochajdy, tohle všechno. A co dělají kina? Jeden horor za druhým. To jako pak v říjnu budeme koukat na vánoční filmy se sobama, nebo no nevím, jak to funguje. Každopádně prostě tohle počasí je hnusný a když už v tomhle bizáru žijeme, tak proč si to jako nespojit? Myslím si, že jít do kina je teď úplně ideální věc, co můžete udělat. No a tenhle film mě zaujal asi nejvíc. Jmenuje se to Hokum a je to irský folkový horor o spisovateli, co jde rozptýlit popel rodičů do opuštěného hostince. Zní to jako věc, kterou je rozumný udělat samozřejmě. Vůbec to nezní jako situace, při který tam bude strašit. Samozřejmě, že jo. Takže to se tam stane, spoiler alert, skončí to tak, že tam bude tolik jumpscarů, že vám pravděpodobně z toho vyskočí plotínka. Podle prvních recenzí je to tak emocionální horská dráha, že nejdřív cítíte beznaději a pak už jenom absolutní paniku. Prostě ideální rande na upršený úterý, ne? Já si myslím, že jo, takže tohle je můj tip ode mě pro vás na dnešní den. A pokud máte nějaký film, na který se do kina těšíte a který byste chtěli doporučit zase vy mě, tak mi ho napište 724634634. Můžeme si tady nazdílet tipy na to, co dělat s dnešním odpolkem. A mezi tím si dáme Olivia Dean a její song Nice to Each Other. Právě teď na Fajnou.

0: Jestli mě někdy něco zaručeně roztancuje, tak jsou to takový ty hity, který se vracejí po letech, který jsou prostě zapamatovatelný. A tohle byl jeden z nich, Tiesto a The Business. Song, který už je 5 let starý a mě se tomu nechce věřit, protože bych ho jela klidně pořád na repeat. Doufám, že vy taky, že jste si ho užili na fajnou, no a my se vrátíme ještě o trošku víc zpátky do minulosti. A song Just The Way You Are v originálu, song z roku 2002, italský song, který byl úplně hitem ve všech evropských klubech. No a my jsme ho taky tady adaptovali, máme ho tady v předělávce od Mall Grab. Tenhle remix, nová verze, už za malou chvíli u nás na fajnu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz. Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: A to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Fajn rádio.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ.

rozhejbaný song. Overdrive nám právě teď dohrálo na fajnu 13.32 a já se ptám, co je horšího, než když se vám chce čůrat v kině? Ten moment, kdy v hlavě začnete kalkulovat, jestli to stihnete, jestli vám uteče ta klíčová scéna, jestli vám to stojí za to, abyste si nechali prasknout močovej měchýř. Švýcaři na to teď ale kápli a řekli, ne, tohle už trpět nebudeme. Nainstalovali totiž na podlahy, na záchodech, v kinech, monitory, co streamují film v reálném čase. Takže vy sedíte na trůnu a pod váma třeba běží Avatar. Jakože geniální? Možná, ale podle mě to má i trošku velký háček, protože představte si, že se tam někdo zamkne. Teď si tam vezme třeba i to občerstvení, objedná si pizzu na kabinku číslo 3 a dá si tam v klidu celý maraton Pána prstenů v prodloužený verzi. Fronty na dámský záchody jsou už teď vždycky na 3 dny dopředu, to dámy určitě znáte. No ale představte si, že teď ty holky budou čekat, až se hlavní hrdina vyzná z lásky, aby spláchly, protože tam budou koukat na film. No, mně to připadá trošku šílený, zároveň chápu tenhle krok, ale to už není kino, to je běžná pražská garzonka. Vedle záchodu máte televizi, vedle toho sprchu, vedle toho rovnou mikrovlnku. Tomu prostě už nic nechybí. Tak se přiznejte, kdo máte doma televizi na záchodě? Nebo v koupelně? Nebo kdo ji máte prostě jinde než v obýváku? Napište mi, jestli to tak někdo máte, 724634634. A nás čeká song o jedné herečce, takže tematický song s názvem Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Tak jdem na to, na fajnu.

0: Lady Gaga a její Dead Dance. Jste právě teď slyšeli na Fajnu 13.43, krásný úterní odpoledne. No a my ho budeme rozhýbat dalšíma energetickýma songama. Kromě toho si ale taky musíme říct, že jedna česká zpěvačka vydala novej, hodně nabitej banger. Farná a její Perpetuum mobile, tenhle nový song, který teď uslyšíte úplně všude, bude na sockách a tahle pasáž konkrétně je hodně silná. Takže to je taková informace ze včerejška, dejte si tenhle song, my si za chvíli dáme další songy, třeba Sony Fodera nebo taky Damiano David. Pojedem dál, tady na Fajnu.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Dětem místo dárku dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Finepark nudu zahání.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
13: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
14: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
13: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
14: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
13: zážitků
14: a zábavy.
13: Táta sviští po okruhu,
14: děti si užívají spolujízdu
13: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
15: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
14: Adrenalinovou jízdu najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Fajn Rádio.
5: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Mestské kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn rádio.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
9: Online.
8: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
10: 15.01 je čas na Hot News.
11: Gen Zíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahýmu bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti nechtějí vůbec. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů ho nakonec dostali až hasiči a dítě je naštěstí v pořádku. Video z celé akce teď baví i děsí lidi na sociálních sítích. Finální epizoda třetí série seriálu Euphoria má mít podle nových informací 1 hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, bude o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu.
12: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Pojďme na chvíli otevřít okno a zčekovat, jak je venku. Aktuálně 10 stupňů, ale chvilkama tam poprchává, chvilkama je tam sluníčko. Je to takový trolící počasí, ale myslím si, že není to špatný, není to špatný.
13: Fajn.
14: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
15: www.fajnradio.cz
13: Fajn.
10: No a pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Máme tady nehodu v ulici Bubeníčková, Brno, Židenice. Jsou tam dvě auta, co to na sebe narvali. Je tam nějaký zranění, takže záchranka, pozor na to. V ulici Liberecká, v Český Lípě, další nehoda. No a poslední aktuální věc je v ulici Gajdošová, opět tady volá Brno.

0: MC, at the party, Honza za Majkem, ladíte Fine Drive. Za chvíli pojedeme extrémní bomby, protože legendární Ed Sheeran rozjede svůj Azizam, anebo Lady Gaga doučí Runway. Taky si posvítíme na bábu pod kořenem Revival. Nebudete věřit, ale stalo se něco téměř totožného jako týhletý legendární paní. To všechno už za chvíli na Fajnu.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Fajn rádio.

Lady Gaga doučí Runway, dohrává na Fajnu v 15:25. Pojďme si otevřít ty naše internety. Pamatujete si na legendární bábu pod kořenem, o který byla reportáž o frajerce, která zůstala zaklíněná prostě pod random kořenem v lese? Teď po letech čtu článek, muž šel v Brně na fotbal, 2 dny zůstal uvězněný v lese. Zní to jak začátek vtipu, ale skutečně šel se podívat na jeho kopačky, který hráli 6. ligu, a byl tam asi 2 dny, než přišel nějaký pejskař, který ho taky nedokázal vytáhnout, tak ho museli vyprostit policajti. Jediný pozitivní na tomhle tom je, že je to vtipná story do životopisu, i když asi 83-letýmu pánovi je to jedno. A další pozitivní zpráva, že jeho tým vyhrál 4-0, takže aspoň něco.

0: Luis Capaldi, Survive dohrává a na fajnou mě to pak nahraje k tématu Survivor. Nepodíváme se na českýho, ale podíváme se do zahraničí. Není to jenom o hladu, ale můžete někdy přijít i o nějakou tu končetinu. To už za chvíli na fajnu. Kromě toho taky nabitej playlist. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gun, gun, gun. A nebo třeba Miley Cyrus, End of the World. To všechno tady, na fajnu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte s JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JM Interiér.cz.
8: Využijte váš prostor.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Fajn Rádio.

Horse, End of the World. Tohle je fajn, ladíte to krásný odpoledne, laďte to dál. A to z toho důvodu, že vám řeknu, že Survivor, reality show, která je nesmírně populární a který jsem si vždycky říkal, že se někdy můžu zúčastnit, nebo byl by to sen projít tím castingem. Ale bál jsem se hladu. Se ukazuje, že hlad nemusí být největší problém. Normálně v řecký verzi se jeden z účastníků snažil chytat pod vodou ryby, projel turistický člun, nasál mu nohu a frajer je bez nohy. Já mu přeju, aby z té televize vysoudil aspoň strašný miliony, protože člověk tam jde bojovat o nějaký titul, počítá s určitýma věcma jako s falešnýma lidma, s hladem, s fyzicky náročnýma věcma, ale fakt nečekáte, že vám člun plný turistů skalpuje nohu. No šílený, bizar. Držím palce těm českým survivorům, aby přežili víceméně, teda jak můžou, ale tohle je totální halus. Pojďme si radši udělat lepší odpoledne něčím pozitivním, třeba Harry Stylesem a jeho songem American Girls, věc, která mě hrozně baví a myslím si, že dneska ji potřebujeme.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baláda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Fajn Rádio.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
17: Minuta po 16. hodině, čas na Hot News.
18: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. A to hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu na sociálních sítích anebo při sledování seriálu. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny nechystá. Odborníci upozorňují, že neustále scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému použití její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky propaguje. Zpěvačka požaduje odškodné ve výši $15 milionů.
19: Fajn.
20: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Fajn. Fajn.
1: Fajn Drive.
0: Fajn.
17: Dvě minuty po 16. krásný, upršený odpoledne všem. Doufám, že máte střechu nad hlavou nebo přinejmenším deštník ready. Já mám ready skvělý playlist. Například Joe, End of Beginning nebo Jisoo a Zayn, Eyes Closed. Do toho taky ready témata. Budeme drbat například Slávy, která bude platit pěkný prachy za to, že mají pěkně nevychovaný fanoušky. Řekneme to slušně. To všechno tuhle hodinu na fajnu.
0: Když playlist nestačí,

0: Enchantress, Zara Larsson, Stateside dohrává na fajnou, krásné odpoledne všem. A já musím otevřít výjimečně taky sportovní téma, protože celá republika sledovala, jak fanoušci Slávie vběhli na hrací plochu a dělali neskutečný bordel. Všichni byli ve střehu, když se čekalo, jaký trest toho bude, jestli se bude odečítat nějaký počet bodů nebo ne. Nakonec je z toho kontumace 3-0 pro Spartu a ještě k tomu 4 zápasy Slávie bude hrát bez diváků. Takže nejenom, že spousta lidí ostrouhá, neuvidí fotbálek, ale to jsou další příjmy, o který Slávie přijde. Já jakožto rozumný člověk jsem Slávii nikdy rád neměl, ale v tomhle tom mi jich je hrozně líto, protože týhletý výhry jako fanoušek konkurenčního týmu stejně nemám radost, protože takhle vyhrávat nechcete. A upřímně je mi líto těch lidí, kteří si tam šli prostě užít ten fotbal a kvůli pár pitomcům ten titul v podstatě neoslaví, jak by mohli. Já když to porovnám, tak letos jsem viděl úžasný zápasy, když jsem byl na Dovče, třeba ve Španělsku, fakt chodí celý rodiny na ten stadion, žádný nebezpečí nehrozí, žádný dýmovnice, tyhle ty věci, prostě to rodina, sešlost, vidíte tam nejmenší děti, maminky, tatínky, celý rodiny tam chillujou. A v Česku to by se člověk bál o kejhák. Takže 10 mega pro Slávy jako trest si myslím, že naprosto v pohodě, ale spíš by bylo fajn, kdyby se do budoucna nad tím nějak přemýšlelo, aby i v Česku mohli celý rodiny chillovat na stadionu a ne se bát, kdo jim zapálí zadek.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

0: Víte, fajn, Purple Disco Machine dohrává a Honza, budeš vanit. Ale budu stručnej, řeknu vám, co budeme hrát dál. Charlotte Gott, Into Deep. Novinka a její premiéra na scéně, vnučka Karla Gotta, zadala track v angličtině. Zajímavá věc. A nebo třeba ověřená klasika. Who's here? Too sweet, absolutní banger. Do toho vám taky v téhle hodině chci poradit věc, která vás může zabavit v nudné práci, nebo když prostě nemáte co dělat. Mám tady geniální tip, který ale až za chvíli pošéruju. Za pár okamžiků Charlotte Gottová, pak Who's here? A pak moje bla bla bla bla bla bla bla.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
13: No jasně, super.
12: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
13: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
12: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
13: Pánové na burger s trhaným masem.
14: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Fajn rádio.
16: Yeah.

0: Sweet dorává na fajnu a Honza bude mluvit, i když je úplnej blbec. Opravdu zjistil jsem, že jsem totálně mimo. Já jsem narazil momentálně na slepou mapu okresů, který vlastně vydali Seznam zprávy. Je to v podstatě kvíz, kde máte možnost přiřazovat okresy do té slepé mapy a já jsem si fakt naivně myslel, že ty okresy znám, protože po republice cestuju poměrně hodně. A zjistil jsem, že vůbec netuším, že z nějakých 76 okresů, nebo kolik jich je, jsem dal 25. Fakt, jako jsem na sebe naštvaný. Opravdu procestoval jsem republiku skrz naskrz, ale jak vidím tu prázdnou mapu, netuším. Opravdu doporučuji, pokud máte rádi prokrastinování v práci a předstírání, že děláte něco důležitého, hezky si tam klikejte, všichni si myslí, že děláte nějaký maily nebo něco důležitého, ale můžete si tady uvařit mozek jako já. Na Google stačí napsat slepá mapa okresu a ono vám to už najede. Je to skvělý, akorát vám přeju lepší výsledek, než jsem měl já. Pak jsem si myslel, že jsem chytřejší. Nicméně, co umím líp než zeměpis, je pouštět dobrý songy a vybírat music. Třeba Not At This Party, naprosto skvělý banger, který právě letí do éteru.
1: Fajn. Teď to nepřepínej. Tohle je

0: Raywin Loney, Love Me Not, dohrává na Fajnu. A já vám řeknu, že tady bude furt co poslouchat. V další hodině chci probrat, jaký geniální a legendární film bude mít pokračování série, ale zároveň vám naplnit uši tím nejlepším. Just the way you are, naprosto skvělej banger, anebo například BTS, Swim, playlist nabitej, témata ready, co víc si přát, teď navíc na chviličku vylezlo i sluníčko, já jsem spokojený, něco mi říká, že za chvíli bude pršet, abych té radosti dlouho neužil.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.

0: Octa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: JN Interiér CZ.
5: Využijte váš prostor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Fajn Radio.
11: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
12: Protože jsme fajn.
11: Fajn Radio.
10: Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
10: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
12: Jsme fajn.
11: Fajn Radio CZ.

16 hodin 52 minut jsme si na fajnu zaplavali, teď ale budeme se nořit do skvělých zpráv, protože milovníci dobrých filmů a taky milovníci aut určitě jásat budou. Vin Diesel řekl, že se má rychle a zběsile zase natáhnout. Tentokrát ne o film, ale o seriály a dokonce 4. Já s toho mám radost, protože jsem na tom v podstatě vyrůstal a auta miluju doteď, v dětství jsem je úplně super žral, teď už jako jen tak zlehka, ale co se týče toho filmu, za mě je to akční, za mě je to často vtipný, za mě je to legendární série a třeba když se řekne rychle a zběsile, tak si vzpomenu na song od Wiz Khalify See You Again. A tak si říkám, když jsme dostali tyhle ty dobrý zprávy o 4 nových seriálech na téma rychle a zbesile, pojďme si zazpomínat taky na tenhle ten legendární hit Wiz Khalify See You Again. It's been...

Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Fajn Radio.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
7: Minuta po 5. hodině, čas na čerstvý zprávy.
8: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když potom lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provází silné politické napětí. 5 zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje dnes a finále proběhne v sobotu 16. května.
5: Fajn.
6: Fajn drive.
5: Fajn.
7: Ladíte fajn i po 5. hodině, přeju krásný odpoledne všem, doufám, že jste takzvaně suchý, protože ty mraky mě dneska hrozně děsej. Co mě ale neděsí, co mi dává naoprostou jistotu, je playlist. Songy jako Songbird, 12 nebo Rihanna, Breaking Dishes, absolutní bangry, letí do éteru právě teď, v tuhle hodinu, v tuhle chvíli, je na pouze na fajnu.
5: Fajn.
9: Když hudba, tak naplno.
5: Fajn.

Rihanna, Break and Dishes na Fajnu. Frajerka, která rozbíjí nádobí, nám dohrála, ale pojďme se bavit o frajerce, která rozbíjí boty. Respektive, Zara Larsson, naprostá ikona, odjela show se zlomeným podpatkem. Jsou nádherný videa, kde už nemohla udělat nic jiného, než prostě vystoupit. Kamery byly ready, všechno bylo prostě už připravené na to, aby to spustila, aby to rozjela. A ona bez podpatku absolutně nedala znát, že se něco děje. Jenom samozřejmě kamery s úctou zobrazovaly ten detail. Naprosto fantastická teda, nejen jako zpěvačka, ale jako člověk, kterýho nic nerozhodí, nebo kterou nic nerozhodí. Zara Larsson opět ukazuje, že naprosto legendární. Pojďme si dát jeden song, který podle mě zná úplně každý. Zara Larsson, Lush Life.

0: 12. května. Na Fajnu dohrává The Kid Laroi a Honza posílá do éteru další pohodindy. Za chvíli třeba Shawn Mendes, Why, anebo skvělej song, který jmenuje Talk to Me a má to na svědomí Damiano David. Ever gonna let me go. Taky Tyler a Nile Rodgers. Skvělý kombo. To všechno do vašich uší na Fajnu už za pár chvilek.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolu jízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
0: Fajn Rádio.

Damiano David, Talk to me. Tohle je fajn a Honza, který vám řekne, že pokud vám šplouchá na maják, určitě může být hůř. Normálně nějaký týpek v Americe zaplatil kouzelníkovi v přepočtu přes 10 000 korun, aby ho zneviditelnil. Už to je pošahaný. A ten frajer měl větší plány. On nechtěl být neviditelný jen tak pro nic za nic. On pak skutečně, bez srandy, for real, šel vykrást banku. Takže já vlastně si říkám, kdo je největší magor? Frajer, který využije menšího asi jsem si odpověděl. Nechat se zviditelnit je samo o sobě šílený, ale vlastně má to záblesk geniality. Já bych udělal to stejný, kdybych byl neviditelný, jenom asi bych si nejdřív ověřil, jestli skutečně neviditelný jsem. Říkám si, jestli tenhle ten frajer bude sedět, je to asi chyba, není to spíš na psychiatrii?

Tohle je fajn, dohrál nám Fastboy, Forget You. No a vy nás ladíte i 12. května. Chtěl bych vypíchnout zejména Pankráce, který nás ladí. Ano, je to skutečný jméno. Pankráce znám jenom jednoho. Jestli si pamatujete legendární českou hru Polda, tak tam je postava policajta a Luděk Sobota to naprosto legendárně dabuje. Taky Pankrát znám jako Metro, anebo jako obchodák. Osobně žádného reálného Pankráce neznám. Co ještě víc mě překvapilo než jméno Pankrác, o kterém jsem aspoň věděl, že existuje, je jméno Vsevolod. A normálně Vsevolodů je 8 v republice. Já si nedokážu představit, že by mi rodiče dali takovou bídu a pojmenovali mi Vsevoloč. Vsevoloč nebo Vsevoloč? To je jedno, oboje je úplně random. Nicméně ještě jedna věc na dnešní den je Mezinárodní den profesionálních řidičů. A já vím, že nás poslouchá hodně řidičů, že vám takhle krátíme dny ve vaší práci. Proto bych k vašemu dni speciálně chtěl poslat jedno Ferrari do éteru. Tohle je Mikolas Josef. 1, 2, 3, 4. Ladíte fajn?

0: Ferrari dohrává na fajnu, krásný úterý všem. Bylo to pro všechny řidiče, pro jejich mezinárodní den, tak snad jste to užili. Další věc může být třeba pro ošetřovatelky. Zjistil jsem, že i ty dneska mají mezinárodní den, tak mezinárodní den je tolik, že to vůbec nestíhám. A co tam hodím? Věc, která vás hodí do hypu. All I know. Ale potom, pokud máte chuť chillovat, tak třeba i Gigi Perez. A Sailor Song. Playlist nabitej, doufám, že i vaše plány na dnešní večer budou nabitý po dalším odmakaném dni. Zůstaňte s fajnem a laďte to na plný gůle.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda, prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkárna.cz.
12: Fajn Rádio.

Gigi Perez, Sailor Song uzavírá Fine Drive. Honza se s váma loučí, uslyšíme se zase zítra od 15 do 18 hodin. Teď už předávám žezlo dál, za chvíli ta nejnovější music a Jindra Žampa za Mikem. Užijte si zbytek dne, užijte si krásný večer, doufám, že nejste zmoklí, protože ty dnešní mraky nás trošku tralují, chvíli to prší, pak zase na chvíli krásně. Uvidíme, držím palce, ať máte pohodovej den, i přesto, že třeba občas ještě sprchne.

0: Smith a Niall Horan nám zakončili první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do tý druhý, protože ta začne klasicky podle vás. Desetiminutovka podle vašich zpráv, číslo je 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: JN Interiér.cz.
5: Využijte váš prostor.
7: Fajn Rádio.

0: Sindrou a Indrou.
1: Je to tady, začíná druhá hodinka Next Beatu a ta startuje klasicky 10-minutovkou podle vás. Já teď aktuálně mažu náš playlist a budu hrát to, co vy diktujete. Číslo je 724-634-634, pište mi na iMessage, SMSky, nebo na WhatsApp, a nebo na Instačvajnu a časomíra startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: Už to tiká. Tak jo, první zprávu tady máme od Teresky, která by si přála pro svou nejlepší kámošku Lucku zahrát Zaru Larson a Midnight Sun. OK, máme tady už druhou zprávu a to je Viktor Kal a Leifr Víno. OK, dáme si tyhle ty dva borce. Co dáme do třetice? Máme posledních pár sekund. Tak co to bude? Jo, je to Bella Kai. I love it. OK, dopisujte další zprávy, třeba se dostanou do velkého finále.

to, co vy diktujete, tohle to byl Viktor Kal a Lifro, jejich track Víno. Před náma je třetí track v pořadí, to je Bella Kai, I love it, I love it, I love it, ale hned potom následuje velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, kdo právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Pojďte do toho, linka je právě teď volná, tak kdy jinde zavolat než právě teď. Let's go! Před náma Bella Kai, právě teď, na Fajnu. 10 minutes for you.

0: Tohle je fajn, Next Beat a velký finále 10 Minutes for You. I dneska tady máme soudce Alexandra, který rozhodne o tom, jak dneska zakončíme 10-minutovku. Halo, halo, kdo se dovolal? Halo, slyšíme se. Halo, halo.
1: Ano, halo.
0: Halo, kdo se dovolal?
1: Ondra.
0: Čau, Ondro, hele, jaký máš dneska den?
1: Docela dobrý.
0: Co jsi vyváděl dneska celý den, prosím tě?
1: Jsem jako v práci makačka, jak blázen.
0: Hej, tak to je super. Každopádně mám pro tebe 3 tracky, jeden z nich můžeš vybrat do éteru. Jsi na to ready?
1: Jo, jo,
0: půjde. Tak jo, jdeme na to. Jako jedničku máme Gray 256 a Klíč. Jdeme na dvojku. Lady Gaga, Garden of Eden. To je varianta číslo 2, ale máme tady ještě třetí variantu. Jonatas a Benny Cristo, On My Way, to je varianta číslo 3. Tak Ondro, jak to cítíš dneska?
1: Já mám rád ty Afra, tak dáme trojku, dáme Bennyho.
0: Ok, ok. A je někdo, komu bys to chtěl poslat?
1: Všem posluchačům asi.
0: Tak jo, tak díky moc, tak přeju krásný večer a ať je to v práci co nejdřív skončí.
1: Děkuju.
0: Měj se, čus.
1: Taky, ahoj, ahoj. 10 minutes for you.

0: Je to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit před náma Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Jestli nechcete přiznat nic svýho, klidně napráskejte svýho kámoše. Kde jindy napráskat svýho kámoše, než právě teď. 724-634-634 a vaše trapný storky.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

0: Type. Posloucháte Fajn, Next Beat a před náma minuta trapnosti. Cringe minute. Je to tady, i dneska se tady bude trapnit, i dneska jste vypsali vaše trapné storky, díky za to. Nejrychlejší byla tahleta. Na srazu jsme s partou na stropě měli v noci 20 komárů. Tak jsme se rozhodli, že to vysajeme vysavačem. Já řekl, že to udělám, ale ona nechtěla, tak jsem řekl OK. Dopadlo to tak, že na ní spadlo během vysávání pavouk a ta spadla na kámoše. A já je chytal, já jí řekl jen, varoval jsem tě. OK, musím říct, libovej námět na novýho Spidermana.
1: Hudba, co ještě není slavná, ale bude. Fajn.

0: Krásný úterní večer na fajnu, tohle to je Next Beat. A lidi, psychologové právě teď přišli s tím, že lidi, kteří utrácejí za zážitky místo věcí, tak bývají ve výsledku mnohem šťastnější. Takže jinými slovy, taková vzpomínka na pořádnou party vám vydrží díl než radost z nějakého nového oblečení nebo z nějaký nový věci. Výzkum z Cornell University říká, že zážitky jako je cestování, koncerty nebo spontánní akce s kámošema se nám zapisují do hlavy mnohem víc než materiální věci. Protože nový mobil, tak podle nich nás prý baví tak 2 týdny, ale historka z nějaký dobrý party, tak ta přetrvává věčně. Takže až vám někdo řekne, že moc kalíte, tak musíte říct, že to je prostě vaše investice do psychologického a mentálního zdraví. Next Beat.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
4: co je zrovna teď in Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme Fajn

0: Je to tady, Next Beat končí. Úterý 12. května je za náma, díky všem, co jste u toho byli se mnou. S Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation. V Next Generation hledáme nový talenty a dneska mě za Majkem vystřídá Jaco. Dejte si tracky, který jste ještě nikdy, nikde neslyšeli a taky tracky, který tohle týpka, který si říká Jaco, inspirují. My se slyšíme zase zítra od 6 do 8 a za mě jenom ty dvě slova.
1: Hi everybody, this is Daniela David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers. And

0: OK, čau, tady já, co zdravím vás u novýho dílu pořadu Next Generation, kde jako každý měsíc pouštím nějaký tracky, který poslouchám, a hned na začátek vám pustím můj track. Track, který vám pustím, se jmenuje Jsem dole, dole jsem sám. Tato věc vyšla na konci února i s klipem, najdete ji když tak na mém Spotify pod názvem Já co sick, Jsem dole, dole jsem sám, a my si to jdeme už rovnou pustit.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Yeah. OK, takže vy stále posloucháte Fajn. Já jsem Jaco. Právě dohrála moje věc, jsem dole, dole jsem sám. Kdyby vás to bavilo, najdete to jak na Spotify, tak na Instagramu, tak všude možně. Tahle ta věc byla vlastně stvořená tak pro všechny, co mají nějaké svoje problémy, svoje věci, takže byl to takový support track pro všechny. A my už se přesuneme dál, jdeme si pustit Saula a Hasana a konkrétně jejich track Zrkadla, což je až taková popová věc, což je hodně jako daleko od toho, co já normálně poslouchám, nicméně hodně mě to hitlo tohle, celý to album je za mě super a ten Saul, ten nájezd tam je úplně skvělý, takže to si pustíme. Druhou věc si pustíme spíš takovou undergroundovější, konkrétně Blank a track, který se jmenuje Tempo. Tenhle ten kluk si produkuje věci, i do nich potom tak zpívá, lomeno rapuje. Je to taký alternativní. Takže jdeme na Saula a jdeme na Blanka.
0: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ok, what's up, stále posloucháte Fine, tady já Cosik a jdeme si pustit další dva tracky. První track bude Nori, což je anglický rapper, jeho track se jmenuje Hello Hi. Tenhle ten track jsem pustil, protože mě mega baví. Zároveň tu mám takovou funny story, že jsem viděl teď, že vyhazoval tour dates a má tam samý ty velký venues jako, já nevím, Londýn, Bristol a prostě tyhle ty anglický města a potom hraje na tý tour ještě na koupališti v Janovičkách v taký vesnici mezi Českem a Polskem, nevím, kdo ho tam zabukoval, každopádně mi to přišlo hodně vtipný a bizarní, takže pustíme si Noriho a potom si pustíme moji kámošku Vendiso, která vydala album Terminál 1, track se jmenuje Poznám ty chvíle, je to taky takej anglický sound vysamplovaný, vokál anglický, taky mě to baví. Takže jdeme na to, Nori a Vendiso.
2: Next Generation.
3: Yeah. Brand new. New music. Hello, hi, it's N-O-I. I know you know who we are. Don't even have to spell it right. They know what we are.
2: File. 1. 1. 1. 1.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: OK, stále posloucháte Fine, konkrétně pořád Next Generation. Tady já co, teď se jdeme pustit Darvina a Johnny Finfa. Darvin, český rapper, člověk, který mě taky nějak supportí, cením ho. Vydal nový mixtape, mega mě to baví. A jdeme si pustit track, který se jmenuje Paskvil, taková temná věc. A následně na to naváže Johnny Finf s další temnou věcí, Nix Anderes. Stále posloucháte Fine.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

OK, čau, takže stále posloucháte Fine. Jdeme si pustit poslední dva tracky tohle vysílání. Dohrál nám Jody Finf a my si jdeme pustit Kláru Belleville, konkrétně track Spy on You. Tohle to bude spíš taková akustičtější věc, úplně jiná než všechny ty ostatní, kytárka. A mega šikovná holka, která začíná teď dělat music, super, mě to baví úplně. A potom si pustíme Gigi Papashkiriho, což je čistě instrumentální věc a je to taky DJ z Gruzie, který dělá taky atmosférické věci. Já jsem v Gruzii byl, hrozně se mi tam líbilo a tohle se tam poslouchá v klubové scéně prostě, takže jsem to chtěl sem taky přinést. A nezbývá nic jiného než jít na to, stále posloucháte Fine, zdraví vás, Jaco.

0: échelle 2 sur 3.
1: Pourquoi tu portes ça?

0: Generation.
1: Yeah. OK, takže tohle byl pořád Next Generation. Baja, co se dneska? Doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užil, vidíme se zase za měsíc, kdybyste mě chtěli někde najít. Na Instagramu mě najdete jako Já jsem with me, na Spotify jako Já co sek. Mějte se všichni hezky, čau. We are number one. Next Generation. Number one hit music station.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn Radio.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Back to the hits.
3: Fajn.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn rádio.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio. Fajn. Turn it up, turn it up.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Fajn rádio.
4: All the hits.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Fajn Rádio.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn rádio.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.com.

0: A registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Fajn Rádio.
3: Fajn Rádio. Prostě hity.

Ваша братчик, це, але ти ж мене ще як мене.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Fajn Rádio.
4: All the hits I wanna hear.